Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Jsi náš rod? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
3: Se Zuzanou Maxa.
0: Single Story.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouch.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
0: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

0: Martina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny.
1: Více

Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

this one. B. McKnight. Or Tim and Bob.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Sex Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Přesně tak. Právě teď tady na Vlnách Color Music Radio startuje čerstvé polední menu. Tentokrát v premiéře 20. srpna slaví Bernard, Bernarda, Dino, Bernardina a Bernardeta. První čtvrt měsíce, která se nezadržitelně blíží do úplňku, který vyvrcholí v pátek 28. srpna. To znamená, že vlastně celý ten srpen takhle graduje energeticky, lunárně a všemožně. Minulý polední menu jsme věnovali vodě, protože konečně začalo pršet a myslím, že konečně jsme si všichni uvědomili tu pravou hodnotu vody, která je mnohem cennější tekutina než dejme tomu třeba ropa nebo co vás jinýho může napadat. A dnes plynule navazujeme tam, kde jsme minule skončili. Začal jsem vám hrát nejnovější single od Eriky Badu, který produkoval The Alchemist, druhá ochutnávka ze jejich společného alba, který zatím nemá název, nebo respektive na streamovacích platformách je u toho alba Sorry, We Don't Have an Album Title Yet. Tak jsem opravdu zvědavý, jestli Erika s Alchemistem tom album opravdu chtějí pomenovat takhle, sorry, ještě nemáme název, anebo jestli nějaký název ještě dodají. Každopádně je tady druhý single, který se jmenuje Witch Doctor a má i svůj videoklip, který mimochodem navazuje na její mnohem starší song z předchozího alba, myslím, že se jmenoval Widow Seed. A ta celá písnička má 6,5 minuty a na závěr to je hodně takový tribal šamanský, tak pustíme aspoň tu první část a pak budeme plynule pokračovat s produkcí The Alchemista, protože právě on bude jedním z headlinerů. Respektive update čtvrtečního večera, festival byl zrušen, takže hip-hop camp tento víkend nebude a čekáme na oficiální vyjádření pořadatelů, tak dohrávám do reprízy takovouhle update, abyste se nehnali do Plzně na festival, na který se spoustu lidí těšilo. Více informací hiphopcamp.cz.
1: Es una doctora de brujas, brujas, brujas, brujas.
0: Samozřejmě tradičně doporučuji volume doprava. Tohle je Erika Badu a The Alchemist. A vy posloucháte Polidmeny.

Tak a teď začíná ta tribal část šamanská. Erika Badu a její velmi zajímavý nový single v produkci The Alchemista, s kterým spolupracuju na celém novém albu Eriky Badu, který vyjde po možná více než 10 letech. Tak se na to těším a zároveň se mi líbí, jak nejedou ten klasický radio model 2,5-minutových songů. V té době AI, ne, který nám produkuje neustále takový ty polotovary líbivý, tak mimochodem během července na streamovací platformy prej 40% obsahu bylo detekováno, že by vyrobila umělá inteligence. To znamená, o to více si važme všech muzikantů a tvůrců, který dělají umění ze své vlastní kreativity a ze své vlastní práce a odvahy se věnovat něčemu takovému. A když už to nedělá ministerstvo kultury, tak aspoň my tady v rádiu můžeme ocenit dobrou muziku a kreativce ve všech možných oborech. Tak, tento song se jmenuje Witch Doctor, neboli čarodějna doktorka, volný překlad. Tuším, kam tím Erika míří, nicméně. To mi nahrává na dvě věci. Jednak jsem začal koukat na seriál 100 roků samoty, slavná kniha Markéze magického realismu, seriál, který najde na Netflixu a teď startuje druhá sezóna. Teď jsem začal ten první díl první sezóny a je to síla. Potom najednou si uvědomíte, že to, co tady máme a považujeme opravdu za samozřejmé, nejenom ta voda, ale střecha nad hlavou, ten luxus, který tady žijeme, zdaleka není samozřejmostí pro mnohý lidi. Ten příběh je silný hodně. Tak takový tip pro vás, kdo byste měl dostatek času koukat na nějaký seriály. A teď už produkce The Alchemista s různýma dalšíma lidma a předně dám Freddieho Gibse, protože spolu pánové udělali loni album, který se jmenuje Alfredo 2. A dáme si single, v kterém ještě navíc hostuje Anderson .Paak. A to z důvodu toho, že Freddie Gibbs měl být vedle Alchemista jedním z dalších headlinerů festivalu Hip Hop Camp, který tento víkend nakonec neproběhne. Celá hiphopová scéna je teď s velkým otazníkem v očích, cože se to stalo, a musíme si asi počkat na další oficiální vyjádření. Každopádně nic nám to nebrání tomu, aby jsme si od Alchemista zahráli ještě pár dalších věcí. Mám tady třeba song, který produkoval pro J. Cole, nebo pro Nase, a nebo taky třeba pro Dilated People. Na úvod takovýhle rapovej začátek před krm dnešního poledního menu, ale bude to dneska multižánrové. A i dneska proběhne soutěž s nakladatelstvím Dharma Gaya o jednu moc pěknou knížku. Audio knížku, by the way. Stay tuned. It's a lot.

90 pint, 7 FM. Lord, Lord, Lord, Fountain Moja represent.

Ladies and gentlemen, tohle The Alchemist s J. Colem s album Might Delete Later. By the way, Alchemist byl poprvé v Česku loni v prosinci společně s DJem Premiérem.

Nasir Jones a jeho kniha textů Book of Lyrics, skvělý. Tenhle týpek prostě umí rapovat a umí vás vtáhnout do děje. A způsoby jeho rýmování a toho, co vytahuje za slova, on je fakt mistr slova. A jo, českýho mistra slova, na toho dojde za chvilku, ten bude na hip-hop campu taky, myslím tím Kata. A dáme Kata s Restovským, ale za mnou chvilku, teďka ještě Directed People. Posloucháte Color Music.

0: slásící.
1: Admirál Kolíbal je bůh a poslouchá Color Music Radio.
2: Yeah. I saw we have a kick it off.

Bombo Klát, novej Kabaka Pyramid. Premiérově jsme si zahráli teď v nočním reggae speciálu, který si můžete užít ještě v repríze v neděli o 22. hodiny. Kabaka Pyramid chystá na už příští pátek 28. z Brusu nový album, opět ve spolupráci s Damienem Marlim. Mimochodem, ten příští pátek vyjde ještě několik dalších zajímavých alb. Gentleman z Kolína nad Rýnem vydává nový album. A což je jedna z velkých postav evropského reggae music. A je to docela velká událost. Stejný den zároveň

Že třeba Kimani Marley a právě od všech jsme si hráli nějaký ukázky. A včetně třeba novýho singlu od Shona Paula, který potěšil, že proložil popiny a taky jednou dancehallovou klasikou. Tohle to je instrumentálka, kterou produkoval King Jammy v roce 1985. Song dostal název Slang Tank a vzniknul na kláveskách, japonských kláveskách Casio. A tato instrumentálka způsobila na Jamajce v roce 1985 hotovou hudební revoluci, protože do té doby všichni nahrávali muziku naživo a najednou přišel digitální rhythm, jak říkají na Jamajce, v rámci byste tomu řekli beat. Nicméně tato instrumentálka se stala klasikou, je na ní tisíce různých verzí a letos je to 41 let od vydání a tak u té příležitosti King Jammy se spojil s Seanem Paulem a Sean Paul natočil poprvé vlastně oficiálně na tuhle klasiku svoji vlastní verzi, kterou si dáme právě teď a tady na Color Music Radio. Příjemný poslech.

song, který na jiných rádiích neuslyšíte, protože tohle to je big up pro jamajskou diasporu a jsem rád, že Sean Paul i přesto, v jakých hvězdách se pohybuje, tak nezapomíná na svý kořeny a nejenom, že produkuje muziku dancehallovou, kterou dělá tam na svém labelu, protože tomu main labely nevydávají, ale zároveň pomáhá i spousty mladším talentům nejenom na Jamajce, tak za to si ho velmi cením. A jak já jednou začnu hrát reggae a dancehall, tyjo, tak bych hrál klidně několik hodin v kuse, ale chápu, že není noční reggae speciál, který můžete vyladit vždycky v úterý od 21. anebo v neděli od 22. hodiny, kdy se můžu rozšoupnout klidně do 2-3 hodin. Ale přece jenom mám ještě jeden kousek z Jamajky dám, a to je sice z nový desky Buju Bantona, který vydal, myslím, že nějaký 2 týdny zpátky desku jménem Tutu Bad. Je to hodně dancehallový, ale myslím, že to zvládnete. Pustím vám song jménem Butterflies.

0: se ségrou, poslouchám mámu s tátou a máma s tátou poslouchají Color Music Radio.
1: Color Music Radio.

Det var Sewage. Song med en 10% Zalba This One Is Personal. A mimochodem zpěvačka, která pochází z Nigérie a prorazila, ale už prorazila ve Velké Británii jako doprovodná zpěvačka George Michaela a Mary J. Blige. Poté, co začala v Anglii, tak se potom přestěhovala do Anglie, do Spojených států, kde podepsala deal se Sony. Nicméně potom se rozhodla, že se vrátí do Nigérie a nakopla svoji kariéru úplně do velkých rozměrů, protože potom vyhrála spousty ocenění s svýma hitama Kele Kele Love nebo Love Me na jejím debutovém albu z roku 2013. Once Upon a Time se to jmenovalo. A Nigérie je hodně na mapě současného globálního beatu. A ještě mi tady rovnou skočila další song, tak proč ne? Aspoň si představíme i další jména tamní scény. Tady s Tivou hostuje Ayra Starr a Young John. Věc jménem Stamina, tak ať vám to dá pozitivní energii do vašeho odpoledne. A ještě ten předchozí song se jmenoval 10%. My phone is on 10%. Můj telefon už má jen 10% baterky. Pokud vás loví baterie nebo byste potřebovali jakýkoliv servis svých iPhoneů, tak doporučuji macparts.cz. Opraví vám i velmi rozbité přístroje. Zdravíme na Pražské povstání. A poděkování taky Rowito Ice Cream a nakladatelství Darmagaya. Za chviličku nejvyšší čas vyhlásit soutěž.

Yes, ještě do třetice z Afriky, tohle byla Tyla z Jihoafrické republiky a její velikánský megahit jménem Water. V souvislosti s tím, že minulý poledne jsem celý věnoval vodě a tomu, jak s ní vědomně a dobře zacházet i v těch časech velkého horka a sucha, na který úplně takhle nejsme zvyklí tady. V té souvislosti jsem chtěl doporučit knížku Zahrada Gáji, pokud máte nějakou zahrádku nebo nějaký pozemky, kde vás trápí sucho, tak vřele doporučuji. Tato ta knížka představuje permakulturu, jak zacházet se zemí, tak aby jsme byli ve větší symbioze s přírodou samotnou. A je tam celá velká kapitola o zachycování, skladování a používání vody. Pětidílná cesta k vodní moudrosti, kolik vody zachytí vaše střecha, proč voda oživuje zahradu, jak se dělá svejl, plánování systému zachycování srážkové vody, rady k užívání šedé vody a další věci, budování zahradního mokřadu. Myslím, že nejenom pro velký zemědělce, jako je pan Babiš nebo další, který jsou velkostatkářema a který mají velký pozemky, který by, pokud chtějí jít příkladem, tak by měli začít nad tady tímhletím uvažovat, jak to dělat dobře, ale i my malí, kdo máme nějaký malý kousek půdy, kde si pěstujeme rajčata, tak myslím, že ta voda je pro nás všechny teďka esenciální a vidíme, že bez vody to prostě nejde. Tak knížka Zahrada Gáji, kterou vydalo nakladatelství Dharma Gaia, vřele doporučuju. Já jsem sliboval soutěž a soutěž je dneska o jednu z audioknih, který Dharma Gaia vydala. A je to asi 5 titulů celkem v digitální podobě a vy si můžete vybrat, kterákoliv z nich vás nejvíce zaujme. A otázka zní, která je ta první audiokniha, kterou nakladatelství Dharma Gaia z těch 5 vydalo, a ideálně, když mi napíšete i, kdo namluvil ten příběh. A je to příběh, je to hodně silný příběh, jehož autorem je Yongay Mingro Rinpoche, tak to už je taková velká nápověda. Správně to najdete, nebo celou informaci najdete na dharmagaia.cz, kterým děkuju za podporu a za partnerství s poledním meny. Stejně tak díky Routo Ice Cream za jejich boží zmrzliny, který jsou už teď nejenom jako nanuky na špejly, ale už jako kornouty čokoládový, rašidový a jahodový. A poděkování taky znova MacParts.cz za to, že se mi starají o všechny věci kolem mých Macintoshů a dávají mi je dokupy, i když s nima házím vozem. Tak tolik Lukáš Kolíbal a polední meny v premiéře 20. Ještě jednou zdravím Bernardy, Dini, Bernardiny a Bernardety a možná taky posloucháte v páteční repríze a to slaví Johana, Johanka a taky Noemi. Tak srdečně zdravím a přeju vám krásný víkend. Mějte se blaze a brzo naslyšenou.

0: Color Music Radio.
1: Roland, I know you got soul.

0: Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
0: Máme nejlepší ceny. Více

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Album týdne na Color Music Radio. Dnes už po 1.30. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Posloucháte buď ve středu od 20. hodiny, anebo v neděli od 13. hodiny a pravidelně pro vás vybírám jednu dlouhohrající nahrávku pro ten týden. Někdy je to něco úplně novýho, někdy to jsou klasiky a dneska to právě bude jedna klasika. Se vzpomínkou na to, že dnes by oslavil 85. narozeniny Curtis Mayfield, legendární skladatel, zpěvák, producent, kytarista a taky majitel vydavatelství, který je možná mnohými trošku podceňován, protože by měl být zmiňován jako legenda na stejný úrovni, jako je třeba Stevie Wonder, Al Green, Sly Stone, Aretha Franklin, James Brown nebo Marvin Gaye. Ale není, možná z několika důvodů, protože v roce 1999 opustil hmotné rozměry ve věku 57 let poté, co strávil 10 let na vozíku jako quadraplegik, protože byl paralyzován poté, co na něho spadla na pódiu taková ta velká traverza kovová na jeho koncertu v Brooklynu v srpnu 1990. Nicméně za sebou nechal naprosto nádhernou muziku, kterou bych vám rád dnes doporučil a vzpomněl tady tohle výborného muzikanta, který vyrůstal v chudobě Chicaga. Vyhodili ho ze střední školy, ale protloukal se a pomáhla mu muzika. Zpíval gospel v kostelu, kam ho brala jeho babička, a zakládal The Impressions společně se svým spolužákem ve 14 letech v roce 1956. Propojoval soulové melodie s gospelovými harmoniemi, měl uvědomělé politické texty a hrál skvěle na kytaru, která inspirovala třeba i Jimiho Hendrixe. Možná nepamatujete Impressions, ale určitě vřele doporučuju se zaposlouchat do diskografie Impressions a taky jeho solový diskografie pod jménem Curtis Mayfield. Z jeho 10 nejzásadnějších alb jsem hledal tu jednu, kterou bych vám dnes zahrál. Nakonec jsem se rozhodl pro živák. Pro živák, který se jmenuje jednoduše Curtis Live, který vzniknul v roce 1971, v podstatě na začátku jeho solový kariéry. A ten živák vás vezme do New Yorku v lednu 1971 a na takový velmi intimní a skvělý koncert. Na kytaru tam s ním byli Craig McKellen, u baskytary Joseph Scott, bubnoval Tyrone McKellen a u perkusí Master Henry Gibson a hlavně právě Curtis Mayfield. Tak přeju příjemný poslech a doporučuji volume doprava a potom si pustit i něco dalšího z jeho nádherné diskografie. Curtis Forever.
1: Now, ladies and gentlemen, the Bitter End is proud to present Curtis Mayfield. Hi.

don't need no music. We got soul. We don't need no music.

even brighter day.

Yes.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Color Music Radio.
2: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Rádiu.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
5: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Ladies and gentlemen.
7: Ladies and gentlemen.
8: Ladies and gentlemen.
9: Ladies and gentlemen.
10: Ladies and gentlemen.
8: Can I please have your attention?
11: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
12: Let's find out. Ready, set, go.
13: Color Music Radio.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra Poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Ladíte Kolor, rádio, které samozřejmě hraje jen a jen pro vás tuhletu skvělou muziku. I dnes vás zdraví Vláďa Drtina a je tady další pořad Sex Appeal, kde si nabízíme vždy tuhletu příjemnou funky, soulovou a smoothjazzovou muziku. Krásné odpoledne vám všem a my jedeme pěkně z ostra. To byl David Sanborn a Kenny G, Pick Up The Pieces a pokračuje Mr. Brian Bromberg.

vynikající basketista Mr. Brian Bromberg a podstaž jako Pastor Jasovi. Jedeme si na vlák smooth jazzu a příjemné jazzové muziky. Je tady Kirk Wallim a známý hit 70. let Moving Around.

Kapela Shaka Tak, Velká Británie a skvělý smooth jazz a také fusion. Velké Británie ještě zůstaneme, protože odtud pochází i kapela Level 42, další skvělá parta jazz funková formace, kterou založil Mike Lindup a samozřejmě baskytarista Mark King. A tady je jenom takový základní single, který je z počátku 80. let, Starchild a Level 42.

Příjemné odpoledne na vlnách Rádia Color vám popřál Dave Koss a s ním Kenny Latimore a Sheila, velmi známý hit Natalie Cole, This Will Be An Everlasting Love. No a vy jste stále na Coloru v pořadu Sex Appeal, který vás provází Vláďa Drtina. A teď už jedna novinka od saxofonisty, který se říká Ed Archibald. This is what it is. Krásné odpoledne.

Sex appealu i příjemná latina, jazzy, fatal consumando. No a teď už přivítáme kapelu The Manhattan Transfer, vokální čtveřici, která vám nabídne světoznámý hit Tequila, The Way of the Blues.

Tequila a Manhattan Transfer. Dámy a pánové, je tady finále pro dnešní Sex Appeal a v tuto chvíli se loučí Vlád Drtina. Mějte se moc krásně a pokud máte rádi tuhle muziku, můžete ladit rádio vždy v pravidelných časech, a to v neděli v 15 hodin, v sobotu ve 13 a také ve středu v 18. Do té doby naslyšenou, mějte se krásně, mějte se sexy, on the move.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levnematrace.eu a vyberte si z najväčšej nabídky matrací a roštú. Dopřejte svému telu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Co je sladký a přitom v pohode?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Byly 4 hodiny.
5: Hudba všech barev.
6: Color Music Radio.

0: Martina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
0: Máme nejlepší ceny.
1: Více

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

Vánočky a koráci. 21. srpna jsme si vzpomínali vpád vojsk Varšavské smlouvy na naše území. No a tak jsme si tady teďka na začátek jednu ruskou lidovou, tady uchněm, která vzpomíná budlaky. No a také zpívali o tom, že pějí píseň Slunci, no a zároveň taky 21. srpna se bohužel neuskutečnil hip-hop camp, který má sluníčko v logu. A tak mi nezbývá než dodat, aby příště to s tím sluníčkem bylo lepší i ve skutečnosti. Aby prostě se vydařil ten festiválek. New Jack is your occupation. See a cut check to version Steve.

Je snad lepší i tahat ty lodě proti proudu. Tak máme Ej uchněm ještě jednou. Tentokrát je v podání Miroslava Imricha. Pod označením Imrich Techno Factory.

No a posloucháte mě v premiéře v neděli, tak jako vždycky i dnes někdo slaví narozeniny, no, i kdybyste neposlouchali, by to tak bylo, že jo. Ale ten, kdo ty narozeniny slaví, tak je Sean Ryder, člen partičky Happy Mondays, a tak si dáme jednu libůstku od nich. On jinak jeden z hlavních členů, hlavní zpěvák a taky textař Sean Ryder. No a tomu nechlapíkovi tedy dneska, pokud mě posloucháte v premiéře, je to právě dnes, 23.8., co moje 64.

Sean Ryder. Happy birthday, Richard Neville. A to je další chlapík na holení, co se týče narozeninového hraní a přání k tomu taky, protože tomu je 47 dneska a jedná se o zpívajícího člena partičky Five.

No, minule jsem vám taky pouštěl samozřejmě i k narozeninám různých lidí, jako třeba Jill Caniff. A ještě předtím jsem hovořil o dřívější události z 8. srpna, že tedy ten den byl Mezinárodní den ženského orgazmu. No a představte si, potom teda se mi stalo to, že ač měla kulatiny, tak jsem jí vlastně udělal jenom tak napůl. Tak to tady bude ta písnička celá. Takže Jill Caniff spolu s Lashes Jackson, City Song. Jill Caniff, čerstvá šedesátnice od 17. srpna.

The one for me. No, přeju to i já jemu Hauletovi, aby mu to nějaká ženská říkala, nebo kdokoliv, prostě, s kým tím to bude klapat. Protože chlapíkovi, Hajemu Hauletovi, DJovi a členovi The Prodigy, které jste slyšeli předtím, před tou deskarbou, právě tu velkou semplárnu, tak jemu je 55, už

No ale toto tedy už nám, co nám dohrává, tak to jsou a hlavně je i ten zpěvák, že jo, Williams, ale jinak takový projekt D-Train. No ale my ještě si dáme od Prodigy jednu větičku, protože 55 to jsou půlku latiny. Ono i v případě té Jill Caniff to nebyla ještě jediná věc, co dneska hrála, protože od té tady zase spolu s partičkou Lashes Jackson budeme mít tu věc ještě v remixu. Nejprve ty Prodigy, tady Lime Howlett s ostatními. Tady, kteří se podíleli na té pečce a když jsme na Color Music Radio, tak myslím, že jsem se dobře.

No a ještě teda ta slíbená Jill Caniff po druhé, s celými Luscious Jackson samozřejmě, v tom remixu té věcičky City Song. Já jim tady musím na té desce akorát rychle připravit a bude ale nadpřirozená plně, protože to je Supernatural Mix.

zrychlují nám TC. Takže ne down, ale spíš up groove. Ale věc se jmenuje down groove.

každopádně v tomhle díle v pořadu Barevná hodina Honzy Martina. Je to znějící pode mnou právě. A teď to bude nade mnou. Poslední věc. Tak žijte v Laze, koračky a koráci. Čau.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu našeho tradičního pořadu přeje František Vich. Dnes ještě navážu na to, co tady zaznělo minulý týden. Přesněji budu pokračovat ve jménech, která ještě nezazněla a stála by za poslech. A příště budu opět pokračovat s modelem 4x3. To jest návrat k interpretům, s nimiž jsme již měli v minulosti čest a budeme se u nich zastavovat vždy po třech skladbách. Tím, kdo dnes zahájí, bude Tony Merlow. Jméno moc francouzsky nezní, ale když řeknu, že se ve skutečnosti jmenuje Gérard Thibault, tak to už je trochu lepší. Narodil se v roce 1954 ve frankofonní valonské části Belgie. Jeho působištěm ale byla hlavně Paříž a hudebním stylem hlavně rockabilly a klasické rockové proudy 50. a 60. let. Už jeho první kapela, založená v roce 1977 a nazvaná Rockin' Rebels, se stala snad nejvýraznější francouzskou kapelou revivalu rockabilly, jenž se ve světě objevil v době nástupu punku v druhé polovině 70. let a který spopularizovali hlavně Stray Cats. Však jim taky Rockin' Rebels dělali v pařížské Olympii předskokany. To jsem ale trošku přeskočil jeden fakt, a to, že Tony Merlow byl zpočátku bubeníkem a teprve později si k bicím spíš z nutnosti přibral i zpěv. To bylo ještě v prvním období s Rockin' Rebels a nakonec se chopil i kytary. Jeho hudební dráha je dlouhá a už od 80. let průběžně vystupoval s vlastními kapelami různých názvů, třeba Blue Five nebo Betty and the Bobs. Některé desky z posledního období signoval už coby solo Tony Merlow a tu úplně poslední pak nahrál v triu, která si pojmenoval Marlow Rider. Tvoří ho s kontrabasistou a bubeníkem. Deska vyšla v letošním roce, dostala název First Ride a obsahuje z části francouzské covery rockové klasiky. Skladbu Sur la route du temps, Na cestě časem, si ale napsal sám.

To byl už docela zasloužilý Tony Merrow, respektive trio Marlowe Rider. Hned dalším jménem tak trochu popřu slova v úvodu, protože Gaetan Russell není v našem pořadu nováčkem, ale protože jsme ho slyšeli, co by člena slavných Louis Attack, výborné dvojky Tarmac i jako polovinu projektu Lady Sir a zatím v žádné vysloveně solové nahrávce, řekl jsem si, že dnes sáhnu i po něm. Jen stručné opáčko, Russell je ročník 72 a pochází z města Rode v jeho francouzské Occitánii, ale jinak vyrůstal v Châtillon-sur-Loire, což už není tak daleko od Paříže. Na studiích v nedalekém Montargis pak už začíná vznikat zárodek budoucích Louis Attack. Pak ale pokračuje ve studiu architektury a územního plánování v Paříži a tak i kapela nabírá svoji definitivní podobu v roce 1994 právě až ve francouzském hlavním městě. Vezmu to trochu zkrátka, i během občasných pauz domovské kapely byl Russell většinou velmi aktivní, takže vyjmenovat můžu jak ten projekt Tarmac, který dal dokupy s houslistou Louis Attack Arnaudem Samuelem, tak dvojici Lady Sir, kterou tvořil se zpěvačkou Rashidou Brakny, hudbu pro dva filmy, práci skladatelskou a producentskou, třeba na výborném albu Alana Bašunga Blue Petrol a taky moderování vlastních pořadů na rádiu RTL 2. No a teď ten hlavní důvod, proč zrovna Gaetan Russell. On totiž už v roce 2010 představuje první solové album s názvem Ginger. A že to bylo tradičně výborné, tvrdím nejen já, ale stejného názoru byli i ve Francii. Podobně dobrá jsou i další dvě jeho solová alba z let 2013 a 2018. Na letošní rok se pak chystá další nová, tentokrát akustická kolekce. Z onoho prvního alba si poslechneme Mono, moje jméno.

Tak to byl Gaëtan Russell, francouzská rocková persona první třídy. Zpěvačka, kytaristka, pianistka a skladatelka Alice Driss sice vyrůstala na pařížském předměstí, ale později se pohybovala tak napůl mezi Paříží a Los Angeles, takže se o ní často mluví jako o francouzsko-americké zpěvačce a skladatelce. Něco by už mělo naznačit pár jmen, která v mládí hodně poslouchala. Dylan, Baez, Bowie i Neil Young, a k tomu měla ráda beatníky. První album natočila v Kalifornii a vyšlo v roce 2017 pod názvem Gold in the Ashes. No a za všem mluví podsta magazínu Les Inrecuptibles, který ji nazval následně novou hvězdou francouzského folku. Druhé album, Beatnik or Not to Be, bylo sice natočeno za pouhých 10 dní, za to ve vyhlasném nahrávacím studiu Black Box v Angers. Vyšlo v roce 2019. A abych tu diskografii zkompletoval, tak ve stejném roce natočila společně s další písničkářkou Morgan Ambeau a šlo o covery písniček Simona a Garfunkla. Pokud jde o jazyk, tak tady se drží tradiční angličtiny. A jeden takový příklad si hned dáme. Eros and Thanatos z prvního alba. A i pro tuhle písničku platí, že si k němu sama zrežírovala i videoklip. Taková je její další profese.

Posloucháte francouzské vychytávky a po folk rock popové francouzsko-americké písničkářce Elias Driss malinko přitvrdíme. Arnaud Fitir je zpěvák, známý hlavně u francouzského punkového publika. Myslím, že jeho fandové znají i jeho skutečné jméno, které je Arnaud Cécinot. Proslavil se hlavně jako frontman skupiny Les Salles Majestés. Ani ty jsme zatím v našem pořadu neměli, ale třeba někdy příště. V téhle kapele působil od roku 88 do roku 2014 a mezi tím se ještě mihl v Juge Fulton. V roce 2016 ale připravil, samozřejmě ve spolupráci s dalšími muzikanty, své první soulové album. Dostal název Cannibal a ten punkový zvuk je na něm dobarven i syntíky a celkově to místy připomene dokonce Plastika Bertrana. Jako ukázku jsem vybral jeden kousek se stylovým názvem Garážový band.

To byl v zásadě punkový zpěvák Arno Fetir z jeho jediného solového alba z roku 2016. I dnes se zastavíme na keltsko-bretaňské hudební scéně, respektive u její modernější tváře. Zhruba takto by se asi dala stručně uvést skupina Plontek. V roce 2002 ji založili a dodnes vedou dva bratři, Janik a Odro Plontékovi, takže odkud se vzal ten její název je zřejmé. Jeden z nich je především kytarista a druhý pak hráčem na bombard. Až do roku 2012 hráli většinou jako kvartet, to jest ještě s hráčem na dudy a basákem. Nějaký čas i se zpěvákem a harfistou. Pak se ale bratři spojili s lehce exotickým odredovaným DJem Brillem a takto fungují dosud. Takže se vlastně posunuli ke kombinaci bretaňských melodií s elektronickým základem. V diskografii najdeme už asi 9 alb, včetně dvou živáků. To zatím poslední, zase o kousek elektroničtější, se jmenuje Ironát a vyšlo v minulém roce. Hostují na něm hudebníci a zpěváci z Japonska, Burkina Faso, Finska a nějací domácí Bretonci. Koukám, že v červenci zahráli Plontek i v Rusku, u nás asi zatím nikoliv, takže aspoň nějaká ukázka. Vybírat je opravdu z čeho a snad nebude vadit, když sáhnu do roku 2015 a desky nazvané Kontakt. A bude to písnička, v níž najdeme i ženský hlas. Jinak jsou Plontek v zásadě souborem instrumentálním. A ten hlas patří ceněné litevské zpěvačce Lauritě Peliniot. No, řekl bych, že ji asi znají spíš fandové world music.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Allianz Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Jméno rockové písničkářky Melody Proše už tady svého času padlo v souvislosti s její kapelou Melody's Echo Chamber. Ale než se začala psát historie téhle kapely, měla její kariéra už nějaký vývoj. Tahle rodačka z Provence na sebe upozornila nejprve coby členka skupiny My Bee's Garden, které vyšlo jediné album v roce 2010. A jenž předcházela ještě jednomu nepříliš dlouho fungujícímu projektu The Narcoleptic Dancers. Přesně šlo o duo, které vytvořila s Holanďanem Antonem Louisem Juniorem. Ještě v roce 2010 spolu udělali jedno EP a rok na to vyšlo i album nazvané Never Sleep. Kolem vzniku The Narcoleptic Dancers ještě Melody vymyslela jednu báchorku, která se pak zhusta přetiskovala a docela mě zdrželo, než jsem zjistil co a jak. Tvrdila totiž, že jsou se svým kolegou nevlastní sourozenci, kteří se sešli náhodou na pohřbu svého otce, jenž byl holandským fotbalistou Johnny von Kuypersem a v 70. letech hrával za Saint Etienne. No, ještě tak Johnny Rep, na toho si dokonce trochu vzpomínám. A napodobně dokonce, jestli nejde o jednoho a též člověka. Ale další údaje už neseděly. I když prvotní inspiraci tady možná měla, ale už jsem holce odpustil. Z alba Never Sleep si dáme Rasta Crowd, což byl tehdy současně i single.

The Narcoleptic Dancers, duo, které předcházelo skupině Melodies Echo Chamber. Teď tady mám jednu opravdovou rockovou legendu, i když jiného druhu, než byl třeba Johnny Hallyday. Roberto Piazza, známý jako Little Bob, je současně možná známější v Anglii než ve Francii a jedním z důvodů je třeba i to, že se celou kariéru rockového zpěváka drží angličtiny. Něco jiného je ale francouzský přístav Le Havre, kde je už spoustu let hudební ikonou. Ale pokud jde o řadu předních francouzských rockerů, tak ti ho znají dobře a svůj obdiv nikdy neskrývali. Už to občanské jméno Roberto Piazza naznačuje, že jde o Itala. A do Le Havru se dostal s rodiči až ve svých 13 letech, což byl rok 1958 a vrcholila éra rock'n'rollu. Až v roce 1974 se ale představuje s první významnější kapelou, kterou pojmenoval Little Bob Story. A hráli muziku čerpající jak v rock'n'rollu, tak obecně muzice 60. let. Ale k tomu můžeme přihodit i tehdy čerstvější inspirace, jako třeba američtí MC5. Během 10 let natočili asi 10 alb a přestože bychom je z dnešního pohledu zařadili spíš k pub rocku, tak v té polovině 70. let se pojmy jako new wave, punk rock nebo pub rock teprve krystalizovaly a tak třeba v 77. se dostali i na britskou kompilaci fonogramů nazvanou New Wave. Vůbec spolupracovali spíš s britskými značkami a těšili se přízni i britských punkerů, což se z dnešního úhlu pohledu jeví docela zvláštně. Blíže měli třeba k Dr. Feelgood, s nimiž se setkávali i na společných štacích. Podobně předskakovali dokonce Motorhead. Vezmu to stručně. Později nahrává Little Bob pouze pod svojí přezdívkou a teprve od roku 2012 si už zase připojuje název své doprovodné kapely a ten pak zní Little Bob Blues Bastard. I když nechci zdržovat, tak musím zmínit ještě jednu záležitost. A to je film, který natočil slavný finský režisér Aki Kaurismäki a jmenoval se podle Bobbyho osudového města Le Havre. Měl premiéru v roce 2011, myslím přímo v Cannes, a přestože tam nedostal zlatou palmu, byl výborně přijat. A protože si Little Bob ve filmu zahrál, a to sám sebe, dočkal se i krásného zadosti učinění, když se tam prošel po červeném koberci a následně vychutnal i standing ovation. Little Bob je chlapík opravdu malého vzrůstu a jeho bohatá kštice je už úplně šedivá a i když jako rocker je postavou docela netypickou, tak přečíst jeho paměti, které vyšly někdy před 10 lety, by stalo rozhodně za to. Energie má pořád hodně, dokladem nechtě třeba letošní album We Need Hope, ze kterého jsem vybral titulní písničku. Tady mě to zní skoro jako něco mezi AC/DC a starými Purple.

Little Bob Blues Bastard. Francouzská roková legenda se svojí současnou kapelou. Takže pozor neplést s jiným americkým malým Bobem, který působil na konci 50. let hlavně v Louisianě. Název města Saint-Étienne už tady dnes jednou padl. Teď si ale poslechneme jednu opravdovou kapelu z tohoto města. Bude to čtveřice Alcabaya. Původně byli triem v obsazení kytara, bicí, akordeon, ale v současné době je už s nimi i trumpetista. Hrají muziku, kterou si já sám pro sebe označuji jako street, chanson, pop, folk a své pomoci si zatím vydali dvě alba. První v roce 2017, druhé loni. To se jmenuje On attendant les rondelles a vybral jsem z něj písničku Sous la pluie.

Stále posloucháte francouzské vychytávky a po skupině Alkabája tady mám ještě dvě kapely spíš lehce akustičtějšího rázu. Ta první je ta, která nezapře, aspoň minimálně v názvu, inspiraci Neilem Youngem a celkově i zní dost v uvozovkách americky. Jmenuje se Hey Hey My My. No skupina, ona je to dnes už pouze dvojice. A to dvojice chlapíků, kteří mají skoro stejná jména. Julien Garnier a Julien Gollier. Vznikli v roce 2005 v Paříži a po debutovém EP jim první eponymní album vyšlo v roce 2007. To, které vyšlo v loni pod názvem British Hawaii, je už jejich třetím. Dáme si z něj Plastic Life. A jak se tak dívám, tak se celkem důsledně drží anglických textů.

Hej, hej, maj, maj. Tedy francouzská dvojice na pomezí rocku, folku, popu a country. Skupina Le Naufragé je výrazně početnější. Mívala mezi 6 až 7 členy a v sestavě se objevují i děvčata. A taky mají o dost delší hudební historii. Původně začali už v roce 1986. A přestože bylo jejich domovem Montpellier, dost se hudebně inspirovali v jiném regionu, totiž v Bretani. Ale to je pouze jeden střípek mozaiky. Přihoďme obecně folk, rock, reggae, ska, lidovku i středověkou hudbu. Ve zvuku má svoje významné místo hlavně akordeon, ale třeba i foukací harmonika. Ještě bych měl dodat, že někteří členové hrávali i v asi známějších OTH. V prvním období své existence, které skončilo v roce 2002, natočili Le Naufragé asi 7 alb. Potom, co si od sebe trochu odpočali a působili v jiných kapelách, jejich výčet přeskočím, se rozhodli v roce 2013 pokračovat. A od té doby diskografii rozšířili o další 2 novinkové sbírky, plus nějaké kompilace. Takže vybírat je z čeho. Má volba padla na spíš rockovější kousek Le Col de la Ré z posledního alba Vendue z roku 2018.

To byly Le Naufrage z francouzského Montpellier. Někdy se mi zdá, že čím jdeme jižněji a více za sluníčkem, tím jsou rockové kapely temnější. Předchozí kapela nebyla tak úplně tím správným příkladem, ale ta další už docela ano. Dali dokupy muzikanti z Marseille a Aix-en-Provence v roce 1989 a pojmenovali ji The Needs. No v těch temných sklepích, kde nejspíš zkoušeli, aby se schovali před horkým sluníčkem, začali dělat muziku, která se dá označit třeba jako temný psychedelický garážový rock. A měli i jednu inspiraci, ke které se hlásí do dnešních dnů. A to jsou americké legendy 13th Floor Elevators. Však od nich i pár písniček nahráli. Kapela měla většinou 5 členů a její historie se dá rozdělit na 2 etapy. Když ta první skončila někdy v polovině 90. let a ta druhá začala v roce 2005, když impulzem byl jeden příležitostný koncert rok předtím. Po personálních změnách funguje v současné sestavě pouze dvojice původních členů, kytarista Vince Schombels a zpěvák Day. A zrovna ten zpěvák, jehož hlasová poloha se s lety usadila někde mezi Iggy Popem a Robertem Kodymem, je jedním z potřebných rozpoznávacích znaků. Za tím posledním albem The Needs je to loňské, kde jsou nějaké novinky a nějaké vykopávky, a to právě covery zmíněných 13 Floor Elevators. Mně se ale dost líbí spíš předposlední album The Most Elegant Hanged Man, z něhož jsem vybral úvodní písničku. Už ten název mluví za vše. The Valley of the Shadow of Death. Tušíte dobře, ano, kapela se pevně drží angličtiny.

To byli francouzští The Needs. No, myslím, že bychom stihli ještě jednu písničku. A tak zkusíme třeba hodně levicovou čtveřici Les Sadgabunis. I když myslím, že i oni svou ideologii berou s humorem. Moc informací o nich zrovna nemám, ale na kontě mají 4 alba, první z roku 2003 a poslední z roku 2012. Všechna vydaná vlastním nákladem. Ústřední dvojicí je skoro jistě zpěvák, kytarista a hráč na akordeon Sadgabunio, známý jako Le Sadgab, a šikovný kytarista stylově vycházející z Jean Gardnera, François Egron. Ten první nahrál již předtím i 3 solová alba. Styl Le Sadgabunis vychází hodně z francouzského muzet, které je ale dost dobarveno třeba rovněž hodně levicovými punkovými legendami The Clash, jinak jejich velkými oblíbenci. Takže je tam i malinko ska. Jeden cover od Clash dokonce otevírá 3. album věnované španělské občanské válce. Koncepční je ale vlastně i poslední kolekce, která přináší trochu akustičtější zvuk a současně výhradně písničky francouzského barda Jeana Ferrata. Jako ukázku tady mám No Passaran ze zmíněného revolučního alba Guerre d'Espagne. Jestli kapela ještě drží pohromadě, si nejsem jist. I vzhledem k tomu, že se kytarista François Egron představil v roce 2016 sólovým albem. Takže to bude pro dnešek všechno a já se těším zase na příště. Od mikrofonu se loučí František Vich.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: Radio

To Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu. Každou.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: Pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show.
5: The Right by Chuck Diesel.
4: Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek, četwertek, četwertek. Every Tuesday and Thursday. Od spiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
6: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.

Ahoj, moji milí, tak už jsem se těšil, je to jasná věc. Zdravím vás, zdraví vás Martin Svátek. No, krátce po 20. to je neděle, to je premiéra, a jinak v sobotu v 10. to je repríza na Clone Music Radio. ACX, American Country Express, taky na rádích Sázava, Amerikána, moc vás zdravím. Víte, já mám dneska i docela trému, větší než obvykle. To je teda věc, mám pro vás spoustu novinek, spoustu nových jmen, skvělý muziky. Já se na to dost těším a jakmile mám tady nějaký nový jména a tohle, tak jsem taky trošku nejistý.

a tuhle věc, když si pustíte na velkých bednách, tak samozřejmě slyšíte ten... ono v té hudební terminologii je na to jedno slovo, to se nedá v rádích použít, ale ten tlak od spodu, od té basy a od toho kopáku, je to skvělý. No tak Kane Brown. Já myslím, že takhle večer si otevřít pivo, proč ne, i k vysílání, i k rádiovému vysílání, nemusí to být vždycky k filmu. No a tady takový ten charakteristický zvuk. Lee Price, taky Hayley Withers a ještě je tam někdo.

Tak tohle to jsou Lee Price, Nate Smith a taky Hayley Withers, Drinkin' Buddies. Mám tady ještě jednu takovou pijáckou, jednu takovou chlastací věc. Tato grupa je úspěšná v Kanadě. Jmenuje se Tim and the Glory Boys. If I Go Missing, jedna z

Don't Tell My Mama. לא תקרא אותו לתא צ'ייס קסנר. סקולי זווק.

něco podobného ještě zazní teď v tuhle chvíli. Tim Hicks, nový jméno v country muzice, tedy v ACX rozhodně, The Pilot.

Legends. No, teď už minulý týden, co vám hrál Mitchella Tempanyho s věcičkou Not Today. Tak teď je tady sklidnění v podobě hitu Speed of Light. Novinka tady toho zpěváka Mitchell Tempany, posloucháte AC.

tam se objevil v americkém žebříčku country muziky. Máme 57. místa, jestli jsem to dobře si zapamatoval. Tak, ale Jason Aldean, já jsem si vzpomněl na jednu takovou raritní věc, takový jeden remix, který vyšel. On chvilku právě Jason spolupracoval s Ludacrisem, s rapperem, se kterým taky nahrál jednu věc pro Ludovo album. No, Luda taky nahrál s Jasonem jednu takovou docela zajímavou věc. Teď ji tady nemám po ruce, mám tady takový blbej remix, to se sem nehodí, ale mám tady jinou takovou nahrávku právě Jasona Aldeana z alba z roku 2010. To album se jmenuje My Kind of Party. Jinak v roce 2011 vyšel tenhle ten remix. A jinak hodně úspěšná věc od tohoto zpěváka Jason Aldean, s ním taky Luda.

Tak tahle holka má úspěch v kanadském žebříčku. Těch holek tam moc není teda. Tohle je zpěvačka, která se jmenuje Tennille Towns. No a teď se tady blíž mrknem do toho kanadského žebříčku. Tady je jeden zpěvák, kterýho jsem teď objevil, jmenuje se Josh Stumpf. A tahle ta ukázka Johnny Walker. Come

tomhle kanadském žebříčku těch 60 nejhranějších pecek se hodně zpívá o chlastu teda. Johnny Walker, Come Back to Me. Ale další ukázka, Della Smith, taky nový jméno v ACX. A to je velká palba. A pustíte sami. Della Smith, velká hvězda v Kanadě. Ale současná jeho věc.

Zase jsem podělaný. Jealous Smith. Good Time Goals. Těším se na album jako blázen. No tak rozhodně to zní dobře a stejně tak dobře zní i další nový jméno v ACX. Nate Heller, tohle ukázka Torba.

No, tak velká paráda. A jinak tohleto album Keith Urbana zní, nebo zní je napěchovaný kavrama, jenom tato věc je původní, ale já bych vám nabídnul úplně jiný cover od někoho jiného. A

Cyndi Lauper, Time After Time. No a předělali to, v Kanadě to má úspěch. Andrew Hyatt a Megan Patrick. Mně se to líbí docela, ten cover. Třeba vás taky potěší, ta loukázka.

tenhle ten cover od Cindy a my už stihneme v této hodině už jenom tuhle poslední věc, Details. Tohle je skvělej Billy Carrington.

Details, tohle to je skvělej Billy Carrington. Moji milí, za chvilku jsem zpátky. První vysílací hodina ACX je za náma, čeká nás ještě druhá. To ještě další nějaký nový jména a jinak stará muzika, prostě všechno dohromady, jak jste zvyklí. Těším se, zatím čus.

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z Record Shopu Fono CZ.
1: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
1: Fonotouch.
2: No tak to roztouch.
1: Uvádí Record Shop Fono CZ. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuje jejich barefootové tenisky.
4: Bohempia.
3: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
4: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a polední menu.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
6: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
7: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
6: Ja.
7: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
8: Radio Color 19.7 FM.
9: Je to tak, Color Music Radio, Radio Sázava, Americana, ACX, American Country Express, druhá vysílací hodina, moc vás zdravím. A hned na úvod, to je velká věc, velký úspěch pro tady toho zpěváka Co Wetzel a samozřejmě Ella Langley, hráli jsme si minulý týden, to ještě nebylo v žádném žebříčku. Teď už je to hodně úspěšný, hraje se to všude.

tak v Americe na 25. pozici z nuly. Tohle je Cole Wetzel a Ella Langley, věc Jaded. Low Cash mají novou věc, tato grupa, já nejdřív vám zahraju věc

ať už posloucháte v sobotu nebo v neděli ve 20, v sobotu v 10, tak doufám. A moc si přeju, aby vám bylo fajn. Tak tomu doufám, dopomohli třeba i Low Cash.

ono také většinou je, že v druhé vysílací hodině AC/X hrajou spíš starší věci.

rok 2010. Myslím jako druhá jeho country deska. Vydal jedno R&B album, to si vůbec nemůžu představit.

docela zajímavý, že jsem si říkal, že v té Kanadě, v té 60. nehranějších pecek se vůbec neobjevila Shania Twain, ona vydala novou desku, mě to teda minulo, to album, já jsem ho zatím vůbec jako neslyšel, nějak jsem neměl vůbec zájem, abych se přiznal, o tu novou desku, ale možná, že se posunu k něčemu, k nějaký akci, uvidíme. Každopádně překvapilo mě, přece jenom o tom albu se tak nějak mluvilo občas, aspoň jsem něco zaslech, ale v kanadském žebříčku v té 60. se neobjevila jediná věc od Shania. Pojďme si zahrát jednu starou věc od Shania Twain. Love gets me every time.

tak určitě se mezi vás najdou ty, kteří mají rádi auta, myslím ten film. Jsme na to s dcerou koukali dost často. No tak z jedničky auta Cars to pochází tenhle ten single Life is a Highway. Původně Tommy Cochran. A tohle jsou skvělí The Flats Boys, tedy Rascal Flatts. Je zase trošku klídek. Tady je zpěvačka, která dělala takový pop občas do roku a pak taky lehce country. Tohle je Sheryl Crow, The First Cup.

která věc, myslím, rok 98. Bye, bye. Já se ještě naloučím, ještě pár věcí vám zahraju. No samozřejmě, tato následující věc inspirovaná Jody.

Had a lot of Cole Swindell. She had me in Heads, Carolina. No tak se nám ten rytmus zase nějak jako roztančil, bych řekl. Tak ještě jedna country taneční věc.

I Will Wait. Skvělá věc Mumford and Sons. To už je závěr. To už je závěr, moji milí. No a když si chvilku počkáte, tak zase příští týden za váma přijdu s novou náloží country muziky. Zdaleka jsem nestihl všechny nové věci, které jsem chtěl, trošku jsem zapad v těch starých ukázkách, ale tak to prostě chodí. A jinak já už popřeju, pokud posloucháte premiéru, tak dobrou noc, no a pokud v repríze, tak krásný víkend. Ať je fajn, ať je hezky, no a my se slyšíme brzo na Color Music Radio. To je úplně

Jo, tenhle song pravděpodobně znáte od Genesis. Tady v reggae podání Dwayna Stevensona na rhythmu, který se samozřejmě jmenuje Think Twice. A existuje na něm hafo moc povedených verzí. Dwayne Stevenson nahrál jednu přímo ten cover z toho originálního textu, ale pak je tady třeba Luciano nebo taky Fontana Moja, kterýmu bych rád věnoval dnešní úvod.

Message, o porozumění, o spolupráci na rytmu Think Twice. Tohle byl Luciano Messenger a teď už slíbený Fantan Mouja, který žil před pár dny, měl pohřeb. A na tomhle rytmu nahrál velikánský hit jménem Rasta God Soul. Rest in peace, Fantan Mouja.

Tangtan Moja se narodil jako Owen Moncrief 5. srpna 1975 v St. Elizabeth na jihozápadě Jamajky. Vyrůstal na venkově a než se začal živit muzikou, vystřídal řadu manuálních prací, mimo jiné myl okna nebo pracoval jako pomocný dělník. Ještě když chodil do školy, zkusil prorazit v talentových soutěžích pod jménem Matkila a pomáhal tahat bedny třeba u sound systému Kilimanjaro. První vlastní studiovou příležitost s ním natočil Tristan Palmer a byl to song jménem When I Rise. Ale až teprve setkání s Joe Bogdanovičem a spolupráce s jeho labelem Downsound Records mu zásadně odstartovali mezinárodní kariéru, která z něj udělala jedno z nejvýraznějších men jeho doby. A mluvíme o době začátku nového milénia, kdy se na Jamajce rodila velká nová vlna conscious reggae. Vedle Fantana právě Luciano, Sizzla, Caperton, Luton Fire, Turbulence, I Wayne nebo Jamason a právě Fantan Moja. A takže tehdy vlastně Fantan přišel s několika hity, které dobře tady zarezonovaly, nejenom na Jamajce, ale potom i obecně ve světě reggae. A měl takovou zajímavou signifikantní, takový zajímavý poznávací znak, že vždycky, když přiběhl na pódium, tak měl baťůžek, jako kdyby šel po horách a jenom si odskočil na to pódium, dal tam svůj message a zase šel dál. A měl nádhernou energii, velmi pozitivní, velkou sílu měl ve svém hlase a zároveň měl velmi uvědomělý texty. Rastafarian, Bobo Dread. A měli jsme možnost toho zažít i v Praze někdy, když to bylo 2012, jo, za doprovodu rakouských kapely House of Rhythm a taky polských doprovodných zpěvaček iGrades, dorazil do pražského Lucerna Music Baru a společně s ním tam byl I Wayne. Moc rád na ten čas vzpomínám a právě tehdy už měl tyhle ty velký hity, jako právě Rasta God Soul, nebo Stronger, nebo Stay Positive a další. Vám už měl teďka tady dávno hrát jeden z těch songů, jenom že se nepustil, takže technika si zase vzala slovo, že to dneska bude celý trochu spontánně, něco trochu jinak a nicméně trošku jsme ochutnali aspoň z prvního tracku, z toho jeho největšího hitu a dodávám ještě co, že se to vlastně stalo, protože on by teďka teprve v srpnu slavil 50. narozeniny, takže vlastně velmi mladý interpret, nicméně 14. července opustil hmotný rozměry po nějakých zdravotních komplikacích, které se mu už nějakou dobu táhly, které souvisely s jeho srdcem. Takže odešel 3 týdny před svými 50. narozeninami v Kingstonu v nemocnici, vlastně těsně po návratu z koncertu ve Spojených státech a zároveň těsně před tím, než měl letět do Evropy na vystoupení na německém festivalu Reggae Jam, kde mu udělali velký tribut, potom postavili mu tam sochu a dali tam speciální set s jeho songama, protože ty jeho songy vlastně dá se říct, že jsou velmi nadčasový a chytlavý i 20 let po jejich vzniku a podle toho se pozná prostě z mýho pohledu kvalitní muzika, že vás osloví bez ohledu na čas, kdy to zrovna posloucháte. A uvidíme, jestli se nám teďka pustí ten playlist znova, aby jsme si pustili od Fontana ještě něco. Teďka v premiéře, která výjimečně probíhá v neděli 16. srpna 2026 výjimečně, protože normálně ty premiéry jsou vždycky v úterý večer, ale někdy se stane taková situace, jako právě třeba dneska, že konečně můžu odvysílat naživo a právě v neděli večer a nejde to v úterý. Takže to posouváte v úterní repríze, tak srdečně zdravím a teď už zase bude po takový prázdninový jak se tomu říká prázdninovýmu programu tak už zase bude intenzivnější pravidelně jednou týdně Reggae Music tady u nás na Koloru, buď v neděli večer po 22. hodině nebo v úterý po 21. každopádně tady Fantan Moja Tribute.

Tak další z velkých hitů Fontana Moja jménem Hungry, popisujícího realitu mnoha lidí nejenom na Jamajce a v zemích takzvaného třetího světa, že prostě mají hlad a papírku, za který by se mohli koupit nějaký jídlo, je málo. A Fontan, stejně jako vlastně mnoho dalších reggae interpretů, jsou samozřejmě sociálním hlasem Ghetto Music. A vlastně do téhle party spadá i následující song, který můžete stáhnout na jamajský government a stejně vlastně tak asi mnoho dalších zemí po světě. Corruption.

z velkých hitů Fantana Mojo, kterýmu věnujeme úvod dnešního Jam Music Reggae Session, na Build a Great Man duet s Jack Jurem. A tady mám ještě jeden, vlastně dva kousky mám před sebou z jeho tvorby, to bych rád představil posluchačům Glory Music Radio. A pořadu Jam Music Reggae Session, tenhle song se jmenuje Hail the King, začíná v rytmech Naya Bingy, který má Rastamani používají

Fantan Moja, with my name Love Rose. Přidáme ještě jeden song. How can I be ungrateful? Jak bych mohl být nevděčnej? Duet se Zarebem.

0: Jo, ještě jeden pozdrav od Fantana pro posluchače Color Music Rádia.
1: 90.7 FM, Lord, Lord, Lord, Fantan Moja represent.
0: Tak, to byl tribut pro Fantana Moja, kterýho žel už nový songy neuslyšíme, nicméně zůstalo tu po něm pěkných pár hitů, tak aspoň ochutnávka jeho tvorby v uplynulý půl hodině na Color Music Radio. A teď se dostáváme do dalšího segmentu, který se věnuje novým albům. A teď v pátek 14. srpna vyšlo nový album od jamajský rastamanky, který se přezdívá Faya Muma, neboli Ohnivá máma. A řeč je o paní jménem Queen Africa. Mimochodem dcera legendy ska Derricka Morgana. A ta vydala nový album, který se jmenuje Breath of Life, neboli Dech života. A já vám pustím několik ukázek premiérově na Koloru právě teď a tady. Doufám, že máte volume doprava, protože tato muzika to potřebuje pořádně oroštovat. Teda, ne, že potřebuje, ale bude to líp rezonovat.

0: your head.
1: Bram, bram, bram, bram, bram. Nový album, čtvrtý studiový album Queen I'm Freaky, přezdívaný Faya Muma. Na této desce spolupracovala s producentem, který si říká Junior, nebo který se jmenuje Junior Brown a říká si I am na Rush. A zároveň na tom spolupracoval i Steven Raga Marley. Na této desce Bread of Life najdete 13 songů a i několik zajímavých hostů, nicméně Afrika v tomto případě vsadila spíše na přátelé, než na to, aby tam zvala nějaký velký jména, třeba na té předchozí desce hostoval Damien Marley. Tady se objevuje vlastně jenom Imeru Tafari a Tanzi ve verzi, nebo v songu New Version of Me. Jinak je to vlastně čistě o vokálech a textech Queen Afriky. Tohleto album je úplně čerstvá novinka. Vyšlo 14. srpna 2026, to znamená, jste první v českém éteru, kdo toho slyšíte teď a tady. A velký album release proběhne v Londýně v Jazz Café 25. srpna, tak kdybyste měli cestu kolem Londýna, tak můžu doporučit, protože Afrika je dlouholetou stálicí mezi jamajskýma rastamanama, která reprezentuje ženskou consciousness a taky ženskou sílu a integritu, protože právě Afrika se za celou svou tvorbu vlastně nemá problém vyjádřit jakoukoliv nespokojenost s tím, co se třeba děje v rámci systému nebo v rámci nejrůznějších situací, které se děly třeba na ostrově na Jamajce a vlastně velmi kritická třeba k politickým událostem tam nebo k biznisu skupování země. To je takový velký téma teďka na Jamajce, že vlastně domorodí obyvatelé mají čím dál tím méně možností, kam jít na pobřeží k moři, protože ty dobrý lokality, nebo kam byste šli k moři, tak jsou stále více skupovaný zahraničníma investorama a vznikají tam hotelový komplexy a místní prostě mají smůlu, nemůžou se dostat na to, aby se šli vykoupat nebo strávit odpoledne u moře, a to je jedna z věcí, s kterýma se samozřejmě potýkají místní a moc se jim to nelíbí. A právě Queen Afrika byla už před lety vlastně jedna z prvních, kdo byla velmi kritická k tomu, co se děje třeba na západě ostrova Montego Bay, z kterého se vlastně stal takový hodně velký hotelový resort, trošku odtržený od toho zbytku Jamajky, od té reality Jamajky. Nicméně její nový album, to už je pár let od toho posledního, myslím, že minimálně třeba 5 let poté, jsem nadšený, protože to album je pestrý, má zajímavý zvuk a jak už jsem říkal, spolupracoval na něm i Steven Raga Marley. A já vám dám ještě 2 ochutnávky. Ten předchozí song, ten byl o My High Grade, což myslím posluchači tohoto pořadu, anebo ti, kteří vědí, proč máme volačku 420, tak vědějí, o čem byl ten song. Pro vás ostatní to můžeme nechat v náznacích. A já bych vám z té desky rád pustil ještě 2 věci. Jedna je na téma toho, co se děje ve světě, a ten song se jmenuje Change the World, proměnit svět, a potom vám dám ještě první single z této desky, který na tom albu najdete jako úplně poslední track, a který se jmenuje Lucerna, nebo Lantern, v jamajském patuá psáno Lanton a Lantan, který přináší světlo i tam, kde je stín a kde je dobrý si na věci posvítit, abyste viděli, jak se věci opravdu mají. A právě Queen Afrika je dlouholetou, jak už jsem říkal před chvilkou, dlouholetou propagátorkou toho, aby se věci říkaly na rovinu. Tak pojďte si pustit ještě 2 ukázky z tohohle z Brusu novýho alba a pak budeme pokračovat v dalších tématech, protože jsou tady další zajímavé nahrávky, brand new, a je tady taky velmi zajímavý festival už příští víkend v Bratislavě, který určitě dobrý zmínit více do podrobností, a když vyjde čas, tak bych rád ještě zazpomínal jednoho velkého veterána jamajského ruce reggae a dubu. O tom za chvilku, posloucháte Color noční speciál Jam Music Reggae Session.

Velice mě hodně baví Lantern z Lucerna. A la Queen Africa z jejího zbrusu novýho alba jménem Breath of Life, který jsme si premiérově dali právě teďka, aspoň v ukázce. A po královně Africe z Jamajky si dáme teďka královnu Omegu z ostrovu Trinidad a Tobago. Ale vy správně slyšíte pánský hlas, protože to je nový single z alba jménem Gratitude, který poslední srpnový pátek vydává Gentleman z Kolína nad Rýnem. Zajímavý comeback týhletý legendy evropského reggae. Pár singlů už je venku a musím říct, že tenhle ten úplně brand new mě hodně baví a hostuje v něm právě Queen Omega. Takže Pull Up the Tune Straight from the Top. Další premiéra. Právě teď v éteru Color Music Radio. Big Up Yourself. Gentleman. Queen Omega.

Jo, gentlemen, nový album Gratitude vychází 28. srpna. A kolik, 4 roky od jeho poslední desky Mad World. A dáme ještě jeden z těch nových singlů, který už jsou venku konkrétně.

Je gentleman a rhythm v produkcii Dona Corleoneho. To je hviezdná spolupráce a ukázka z chystaného alba od gentlemana menom Gratitude. Poslední pátek v květnu, v srpnu 28. A stejný den vyjde ještě jedna zajímavá reggae deska, Love and Energy se to bude jmenovat a jejím autorem je Kimani Marley. Toho 28. proč takhle někdo na konci srpna vydává desku? Jeden z důvodů může být to, že když se chcete přihlásit do Grammys, tak oni referují právě k deskám, které vyšly do tady tohle data, do posledního dne měsíce srpna. To znamená, pokud se chcete ucházet o Grammy, který vyšly, který se budou dávat příští rok, tak právě musíte to stihnout do tady tohle data. Tak to může být jeden z důvodů. A nebo prostě, abyste měli co poslouchat na podzim a neměli debku z toho, že začíná školní rok. Kdo ví. Každopádně Kimani Marley vydává svý 8. studiový album po 10 letech. A na té desce najdete jednak songy, které už vyšly, All This Love, New Creature, anebo taky track Love and Energy, v kterém hostuje Aiba Mara, Lutan Faya. My jsme si některý z nich už hráli, takže teď jsou venku dva nový singly a aspoň jeden z nich bych určitě vám teď chtěl pustit. A jmenuje se A Little Bit s podtitulem I'm OK. Kimani Marley, brand new, on je přezdívaný Maestro. Pokoštujte.

Tak a teď jsem zjistil pro mě velký objev, že ten stejný den, 28. srpna, vyjde taky nová deska Kabaka Pyramida, což mi trošku hodilo vidle teďka do dramaturgie, kterou jsem teďka chystal, protože jsem vám chtěl pustit od Kimaniho ještě song z Proto Jam jako pozvánku na Uprising, poslední srpnovej víkend. Protože už tam kdysi vystoupil právě společně s Kimani Marlim, si tam ten song dali naživo, velký hit jménem Rasta Love. Starší kousek. Ale protože tam přijede s novým albem The Art of Acceptance, takže se teďka odskočíme k Uprisingu a pak se ještě vrátíme k dalšímu novému chystanému albu od Kabaka Pyramida. Vy posloucháte noční živý vysílání session na Color Music Radio. A proč jsem začínal dneska trochu později než obvykle, tak přestože v premiéře je za 5 minut 12, tak si ještě aspoň tu půl hodinku dáme. A kvůli těm novinkám a taky kvůli vzpomínce na Yabby U. To byl Yabby U, dozvíte se za chvilku, ale teďka půl up the tune. Kimani Marley a Protože a za chvilku pár slov o Uprisingu. Poslední srpnový víkend.

hit spolupráci Protože a Kimani Marley. A už tady otvírám vizuál k letošnímu uprisingu, což je samozřejmě velká událost v Bratislavě už hodně let. Letošní program je opět velmi pestrý. Mezi headlinery najdete kubánský Orishas, Gogol Bordello, Masta Ace, za drum and bass Andyho C, ale pro dnešní session bych hlavně chtěl mluvit o těch reggae interpretech a headlinerem bude Protože a jeho kapela Indignation a potom taky francouzský Dub Inc. A v neposlední řadě pro mě velký headliner letošního ročníku je africká legenda z pobřeží slonoviny Tiken Jafakoli. A právě od něho si dáváme teďka je věc, která se jmenuje Ue Sketuva. Takže aspoň trochu frankofonního reggae právě teďka v podání Tiken Jafakoli a potom ještě Dub Inc. A pozvánka na 28. a 29. srpna do Bratislavy na Zlaté Pěsky na Uprising Festival.

kapela z francouzského Sanetien, Dub Inc., nebo taky Dub Incorporation. Vystoupí na Uprisingu v Bratislavě a to bude nádherný. Řadě doporučuju, stejně tak jako koncert Tiken Jaffa Coli. Co se týká reggae men, tak vřele doporučuju taky Hempressativu, která tam bude se svojí kapelou. Na jaře byla v Praze s Paolo Baldinim jako Sound System Show a s kapelou bude právě na Uprisingu, tak obojí rozhodně stojí za to, protože Hempress patří mezi přední jamajský DJky v tom jamajském slova smyslu mikrofonu. Tak okoštujte něco z jejího nového alba, který vzniklo právě ve spolupráci s italským Paolo Baldinim. Tato věc se jmenuje

Jo, Big Up Administrativa. To je jeden z velkých důvodů, proč zvažuju, že se do Bratislavy příští víkend vyrazím vlakem. Z těch dalších jmen Generation, Scaramucci z Manu Digital, bude tam Kongonaty, bude tam Aphrodite, budou tam Little Sound, budou tam Omega Nebula, Vibronix, Reggae Roast s Horsemanem na mikrofonu a ze slovenských třeba Medial Banana, AMO, Vec, Gleb, Strapo a Bitman, Mojareč, Karlo, Fobia, Kid, Leilofaj, mnoho dalších. Tak tip pro vás, Uprising 28. a 29. srpna. A vězte, že teď o následujícím víkendu, o jeden víkend dříve, to znamená, že teď už za pár proběhne znovu obnovený hip-hop camp, který se přestěhoval z Hradce Králové do Plzně a po x letech se vrací do hry. Mám moc hezký program, bude tam Alchemist, který před pár dny vypustil nový single s Erikou Badu. Bude tam Freddy Gibbs, budou tam Loop True Procrus, Onyx, Master Ace a po dalších hiphopcamp.cz, tam se dozvíte všechno ostatní. A teď už teda to slíbený třetí album, který vyjde 28. srpna, Kabaka Pyramid, můj hodně oblíbený.

Accurate, very, very nice. Kaba Kapero mají teda dva nový singly From Where They Are Rotation, ochutnávky z nový desky, která spatří světlo světa už za dva týdny, 28. srpna společně s novým albem Kimani Marleyho anebo Gentlemana. Všichni tři se soustředí právě na tenhle poslední pátek srpnu, kdy zároveň v Bratislavě bude probíhat Uprising Reggae Festival. Tak tolik, co se týká nových věcí, nových alb. Mám tady pro vás ještě jednu novou událost, kterou bych určitě rád teď zahrál a zmínil, a to je sice Sean Paul, který vypustil minulej týden, nebo tenhle týden, prostě před pár dny, vypustil novej song ve spolupráci s King Jammy, což je dost zajímavá kombinace, protože King Jammies jsou legendy jamajského Foundation Dancehallu a právě tohle ten label přišel v roce 1985 s prvním digitálním rhythmem, který vytvořili na klávesky Casio, a ten rhythm dostal název Slang Tank a odstartoval revoluci v jamajské muzice, která do té doby byla vlastně hraná živýma nástrojema, a najednou tady přišel takovýhle programový rhythm, který zbořil dancehall tehdy v tom clashi, v kterým Jammies to pustili, a zároveň rhythm, který obsahuje mnoho slavných verzí od Johnnyho Osborna, Wayna Smitha, Nicodemuse, Supercata, Ninjamana, Shabarangse, Buju Bantona, mnoha dalších. Prostě verzí na Slang Tangdu jsou stovky, dost pravděpodobně i tisíce. A ten rhythm měl premiéru v roce 1985, to znamená, letos je to 41 let od první verze Slang Tangu. Dobrá příležitost si ho připomenout, ale nebudeme si hrát ty klasiky, zahrajeme si úplně novou věc, a proto jsem zmiňoval jméno Sean Paul a spolupráci King Jammies a Sean Paul, protože Sean Paul nahrál na tenhle klasický rhythm velmi chytlavou věc, a jsem rád, že vedle té popový mainstreamový tvorby nezapomíná na svoje originální jamajské kořeny. Takže nejprve vám dám ochutnávku, jakže zní ta instrumentálka, pro ty, kdo nevíte.

0: takže Original Slang Tank v takovémhle chytlavém podání. Tohle byl pozdrav od Johnnyho Osborna, který na tomhle rytmu má slavnou věc jménem Goodbye, Goodbye, Goodbye, Goodbye, Goodbye, Goodbye Number One, což si mimochodem potom později vypůjčili Arrested Development pro svůj hit People Every Day. A my si teďka dáme konečně tu verzi s Seanem Paulem, která se jmenuje Stand On Business. Premiérově na Koloru, právě teďka tady.
1: Talk we attack fox pon the tracks, you know? King Jammies, nothing to test the seat. Never counterfeit.

Jo, hezky, pěkně, co? Novej Sean Paul na rytmu od King Jamis. A tady další novinka Christopher Ellis v produkci Damiena Marleyho. A ještě se na tom podílel Shaya Kur, což je baskytarista Marleyho kapely. A zároveň syn legendárního zakladatele kapely Third World. Nový song, který se jmenuje My Sound, který má i videoklip, vyšel teďka v průběhu léta, takže pull up. Blížíme se do finále dnešního Jam Music Reggae Session. Live and direct.

Christopher Ellis, syn legendárního Altona Ellise a jeho nový single jmenem My Sound, který produkoval Damian Marley. A když už zmíníme Damiana, tak si od něho dáme teď z Brusu novej kousek Hostovačku na novém albu jamajskýho Masiky. Ano, Masicka. Přezdívám mu, jsem tam Mastička, ale on vyrostl neuvěřitelným způsobem. Jedna z velkých hvězd současného jamajského reggae dancehallu a vydal teď před pár dny z Brusu nový album jménem Forever Rain. A hned úvodní song je právě s Damianem a jmenuje se One Psalm, neboli jeden žalm, nebo první žalm. A my se ho dáme premiérově právě teď na Kloru a ještě dvě ochutnávky z této nové desky.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.